to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov.

0: nemožné. Čo ak ma zraní?
1: Je taká krehká, budem ju chrániť.
0: Je taký vysoký, vezme ma na vrchol.
1: Ty moja malá, snáď nebudeš mrchou. Aj ty to tak cítiš.

O sakoni poskrivodi pirel peskredromeha, varekana pes vas delopre, varekana perel tele. Rovel asabna starvaj asal prekalo apsa. O romano vodi nane aver. Sikavel pes avri prekalo gila, save penge denomanuša generácia tar pre generácia. Andro gila save ulon sako dives neve. Soske neve hinet he o aktuálna dživipna skre situácii. Kana andro temeskro džanibna skro pusti kengroker, andro prešov, andro berša duj ezeros te dešujek, džio duj ezeros dešu štar, kerde o nacionálno projektos o dokumentačno te informačno centrum vaše romani kultúra, jeď maškaro aktivity sa ste kidelo pre bud romane gila, andalo bud žánry. Kana len palis šunenas, arakle, hoj buterval, lengri interpretácia nalikerel očáče lava andre gili. Odahin, hoj bud lava kana pengila ven hineb hagerde. Avka hoj varekana len naštite achaľol. Vaj ogilutno lil o lava andalo butergila uthove len andrejek. Soske o originálno čáče lava pen imar bisteren. Odá fenomeno zdychľam. Kana kerahas e dokumentácia palo amatérská folklórna nothe jepaš profesionálna grupy. Vašo dá sa skergi kady gilengri pustik. E gilengri pustik hni avri andro trinčiba, odáhine romani čip, e slovátiko te anglicko čip. E pustik hni klasicko lile skri, pažla te hino toho do teo audio CD, kajšaj arakhen, dešu panč romane gila. O bonus hino e oficiálna verzia romani hymna Dželem Dželem. Gilengro pustik šaj arakhen pro portálos www.portalsvk.sk. E gili džalas romni palodrom. E gili arakhľam, u dokumentingiam pro bašavim naskrot hek helib naskrosikavi ben, so kerdias o teatro Romatan andalo Košice androga v Svinia, vašo čavore so pchiren pre základnú škola, sar o kultúrno te sikavim naskrokidi pen andro aprilis duj ezera te dešu trin. E gili, giliadia so Milan Godla. O dženo andro teatro skro kolektivos. E gili hini perasutni, o perasutno vakeri ben maškaro murš te e džuvli. Giljavel Dominika Klempárová, Bašaven, Gypsy Kings Revival.